Není větší potěšení pro ortodoxního lumpa, než olovo do nepřítele napumpovat jak pumpa. Za chvíli se štuhej, jako nikdo druhej. Za chvíli se z červů potrava,